4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Netflix šlápl na plyn a vrací nás do roku 1994, kdy Michael Schumacher poprvé vybojoval titul mistra světa Formule 1. Jak se ukazuje, minisérie jsou na Netflixu minisériemi jen do první Emmy a tak to monstrum ve mně s Claire Danes dostane druhou řadu. Na Prime Video se Červená královna stěhuje za ruskou mafií do sluné Marbely a Apple TV Plus nás vytáhne až pod vrchol K2, kde se v roce 2021 závodilo o zimní prvenství a šlo o mnohem víc než jen o slávu. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Racing drivers are born with a gene that is different from most ordinary human beings. They have this rage to compete.
1: Wir kriegen jetzt die erste Saison seit vielen Jahren.
2: Na Netflixu přibyl nový německý dokument Schumacher 94 Zrození legendy. Tentokrát nejde o portrét celé kariéry, ale o jedinou sezónu. Tu, ve které se z mladého talentu z Kerpenu stal poprvé mistr světa Formule 1. Rok 1994 ale rozhodně nebyl jen vítěznou jízdou. Hned na jaře ho zastínil černý víkend v Imole, kde zahynuli Roland Ratzenberger a Ayrton Senna. Pak přišly diskvalifikace, zákaz startu na dva závody a podezření z nepovolené elektroniky ve voze Benetton. A titul nakonec rozhodla kontroverzní kolize s Damonem Hillem v posledním závodě v Adelaide, kde Schumacher vyhrál šampionát o jediný bod. Režisérka Kristin Freitag skládá příběh z archivních záběrů, včetně soukromých momentů mladého Michaela a ze vzpomínek lidí, kteří u toho byli. Promluví manželka Corina, šéf Benettonu Flavio Briatore, tehdejší pán Formule 1 Bernie Ecclestone, jezdec David Coulthard nebo Schumacherův manažer Willy Weber. Dokument připomíná i dobu, kdy v Německu propukla šumimánie a nedělní závod dokázal posadit celou zemi k televizi. A v archivu se mihne dokonce i Sylvester Stallone. Schumacher 94 Zrození legendy najdete nyní na Netflixu.
3: Was the first time somebody breaking the system?
4: Es war der Anfang von was Großem.
5: The drivers think they're invincible.
6: That is Senna.
7: People, they know me. They know what I'm feeling.
4: Und da fing es zum ersten Mal an, dass wir gedacht haben, das ist wirklich gefährlich.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

emotional press right now.

0: Netflix prodlužuje psychologický thriller To monstrum ve mně o druhou řadu. A to přesto, že loni ho v listopadu uváděl jako uzavřenou osmidílnou minisérii. Claire Danes se vrátí jako spisovatelka Aggie Wicks a u kormidla zůstává Howard Gordon, se kterým Danes kdysi natočila 8 řad seriálu ve jménu vlasti. Tentokrát si ale vedení rozdělí se scénáristou Danielem Perlem. O čem nová řada bude, kdo se k Danes přidá a kdy ji uvidíme, Netflix zatím tají. A mezi potvrzenými jmény chybí Matthew Rice. Ten přitom v polovině září na cenách Emmy napsal historii. Za roli realitního magnáta v seriálu To monstrum ve mně získal cenu za hlavní roli v limitované sérii a týž večer i za hlavní roli v komediálním hororu Widow's Bay. Jako první herec v historii Emmy tak během jediného večera vyhrál dvě hlavní herecké kategorie. Showrunner Howard Gordon říká, že druhou řadu chtěli natočit jen v případě, že najdou příběh hodný té první, a prý ho našli. Všech 8 dílů první řady mezi tím najdete na Netflixu. Minisérie, která přestane být minisérií, jakmile začne sbírat ceny, už v Hollywoodu ostatně není nic nového. Podobně dopadly Sedmi lhářky i Shogun. Kdo bude Aggie inspirovat k další knize tentokrát? Rozhodně by si měla pořádně proklepnout sousedy.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer. Tal vez ella tenga la clave de algo. Tenéis que encontrar a Lola Moreno antes de que lo hagan los hombres de Orlov.
1: Na Prime Video se vrací španělský krimi thriller Červená královna, tentokrát s druhou řadou. Seriál vychází z bestsellerové série Juana Gomeze Churáda a nové epizody adaptují její druhý díl Černá vlčice, který letos vyšel i česky. Hlavní hrdinkou je Antonia Scott, nejchytřejší žena na světě, ze které tajný policejní projekt udělal takzvanou Červenou královnu. Po jejím boku stojí temperamentní baskický policista Juan Gutiérrez, který se nebojí vzít věci do vlastních rukou. Druhá řada posílá dvojici z Madridu na jih Španělska. V Marbele beze stopy zmizí manželka mafiána, která jen tak přežila pokus o vraždu. Antonia s Chonem se ji vydají hledat, jenže jim do cesty vstoupí černá vlčice, nelítostná nájemná vražetkyně. Ústřední dvojici si znovu zahráli Victoria Luengo a Ovik Keučkerian. Nově se přidali Adriana Torrebejano, Silvia Abascal nebo Javiera Sky v roli černé vlčice. Všech šest epizod natočil režisér Koldo Sera v okolí Malagy. Slunce, moře, luxusní vily a ruská mafie. Dovolená, jakou byste si nejspíš neobjednali. Všech šest dílů druhé řady Červené královny najdete nyní na Prime Video.
2: Chornaya Volzhitsa, que significa loba negra.
3: Es una asesina a sueldo.
4: Solo Orlov puede permitirse contratar a alguien como ella. Me importas, pero no siempre hago las cosas bien.

0: record me saying this. I am very worried about people's safety. Viva, bye, bye.
1: Na Apple TV Plus přibyl dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. K2 je druhá nejvyšší hora světa a horolezci ji nepřezdívají hora zabiják jen tak pro nic za nic. Ze všech 14 8000ovek jako jediná dlouho odolávala v zimě a tak se v roce 2021 pod jejím vrcholem sešel celý zástup lidí, kteří chtěli být ti první. Americký dokumentarista Amir Barlev sleduje hlavně Islandiana Johna Snorriho Sigurjóssona a pákistánského horolezce Aliho Satparu s jeho synem Sajidem, jenže nahoře nejsou sami. Základní tábor se zaplnil influencery s vlastními filmovými štáby, klienty komerčních expedic, kteří si výstup prostě zaplatili, a špičkovými nepálskými horolezci v čele s Nirmalem Purjou, kteří chtěli, aby historické prvenství tentokrát patřilo Nepálu. A slávu prvního zimního výstupu si nakonec odnesli právě oni. Dokument navíc přichází v hodně smutné chvíli. Nirmal Purja, který v roce 2019 zdolal všech 14 8000ovek za něco málo přes 6 měsíců a o 2 roky později patřil k lídrům nepálského týmu na zimním vrcholu K2, letos koncem července zahynul. Výpravu, ke které se připojil na poslední chvíli, zasáhla lavina na nedalekém Broad Peaku v pákistánském Karakorámu. Hory si tak vzali i muže, jehož heslem bylo, že nic není nemožné. Film letos v lednu zahajoval festival Sundance a kritici oceňují hlavně to, že nejde o další výpravu odvahy a adrenalinu. Je to spíš vyšetřování toho, jak se z nejvyšších hor stal biznis a jak ambice, ego a honba za lajky dokážou být stejně nebezpečné jako samotná hora. Zimní sezóna na K2 si tehdy vyžádala 5 lidských životů. Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství najdete nyní na Apple TV+.
2: But then a company put together a commercial expedition.
3: Half the group were experienced climbers. The other half were trying to make a post, the social media.
4: If you commercialize K2, bad things are going to happen.
5: K2 is the savage mountain.
4: 1 in 4 die who summit. You're on the edge of space. Your body is deteriorating faster than it can recover.
2: You can't make a single mistake.
6: I just want to go home now.
3: It only got worse from that point.

0: Co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 1. října, to se dozvíte právě teď. Alejandro Iñárritu obsadil do své nové dramedie Digger Toma Cruise, a to rovnou jako nejmocnějšího muže světa. Ten se zoufale snaží přesvědčit ostatní, že právě on zachrání lidstvo. Háček je v tom, že katastrofu, před kterou nás chce chránit, sám způsobil. Vedle Cruise se objeví Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons a za kamerou stál trojnásobný držitel Oscara Emmanuel Lubezki. Fanoušci Colleen Hoover se dočkali další adaptace. Psychologický thriller Pravda nebo lež staví proti sobě Anne Hathaway jako slavnou spisovatelku a Dakota Johnson jako začínající autorku, která má dopsat její knihy. V odlehlém sídle ale najde rukopis plný děsivých přiznání o manželovi, kterého hraje Josh Hartnett, a přestává rozlišovat, co je pravda a co dobře promyšlená hra. Pražská filmová škola slaví 80. a tak do kin dorazilo pásmo FAMU 80 Best Of. 9 krátkých filmů od 50. let po současnost, mezi nimi rané práce Jana Němce, Jana Svěráka, Woodyho Vašulky nebo Heleny Třeštíkové. Z československé produkce je tu romantický taneční film Tango pro tři. Kristýna Boková hraje grafičku, které se právě rozpadl život. Ján Koleník, kdysi slavného tanečníka, který potřebuje zachránit kariéru. Spojí je populární taneční show, jenže za třpitem parketu číhají manipulace a zákulisní intriky. A na závěr je v kinech také experimentální sci-fi komedie Zpráva pro Minervu 2 Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala. V omšelém hotelu se potkávají osamělá klarinetistka, nespokojení manželé, svérázný personál i mimozemšťan, který má domů podat zprávu o stavu země. Film vychází z inscenace divadelního spolku S23 s neprofesionálními herci. Tak to bychom měli. Kinonovinky z minulého čtvrtku. Hovk.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: 정식으로 고백합니다. 많이 좋아하고 있어요.
1: Na Disney Plus odstartovala další jihokorejská romančárna Between Steps. Pokud vás už nebaví korejské romance o miliardářích a osudových náhodách, tahle sází na něco úplně jiného. Park Min-jae byl na střední škole nadějný plavec, jenže kvůli nemoci přišel o nohu a se sportem se musel rozloučit. Dnes dělá doktorát z robotiky, v univerzitní laboratoři má všechno pod kontrolou a navenek působí, že ho nic nerozhází. Ve skutečnosti se ale bojí, aby ho někdo nezranil a o lásce spíš přemýšlí, než aby se do ní pustil. Pak do laboratoře vpadne Jung Yu-jin, původně studovala módu, studium ale nedotáhla do konce, chvíli nevěděla kudy kam a teď začíná od nuly v magisterském programu robotiky. A rozhodně není typ, který by čekal, až udělá první krok on. Podle tvůrců je tahle romance chaotičtější a nevyzpytatelnější než kterýkoliv robot v laboratoři, což ostatně platí o každé lásce. 12 epizod bude přibývat vždy v pondělí a úterý. Romantiku na jeho korejský způsob Between Steps najdete nyní na Disney+.
2: On 진짜 못 본 척하는 거 아니면 못 본 거야?
3: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Your French, I want to hear that.

0: Do kin včetně těch našich dorazila minulý týden černá komedie Digger. Tom Cruise v ní hraje výstředního ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží zachránit lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Film natočil Oscarový Alejandro Iñárritu. Kritika ale nadšená není. Na Rotten Tomatoes má Digger zatím jen 51% pozitivních recenzí a hlavní filmový kritik magazínu Variety napsal, že je film tak zahleděný sám do sebe a tak přetížený vlastní důležitostí, že z diváky nejspíš nezaklapne. Rozpočet přes 125 milionů dolarů podle ní svědčí hlavně o aroganci tvůrců. Americké publikum dalo kritikům za pravdu. Digger za první víkend vydělal v zámořských kinech jen kolem 8 milionů dolarů, což je nejslabší start Toma Cruise za téměř 20 let. Výroba se přitom nakonec vyšplhala až na 160 až 180 milionů dolarů a dalších 100 milionů vrazilo studio Warner Bros. Do celosvětového marketingu. Aby se Digger vůbec dostal do zisku, musel by v kinech po celém světě utržit zhruba 300 až 350 milionů. Rýsuje se tak nejen jeden z největších propadáků roku, ale podle Variety možná i jeden z největších vůbec. Na obranu filmu se ale postavil Guillermo del Toro. Na síti X označil jeden z kritických titulků za naprosto malicherný a vzkázal, ať ho milujete nebo ne, já tedy ano. Podle něj je Digger odvážný, smělý a filmově komplexní snímek, který jednoznačně patří na velké plátno. Del Toro začal sdílet i pozitivní recenze a připomněl, že podobně kritika zpočátku sestřelila Big Lebowski, Krále komedie nebo Konzultanta, které si své publikum našli až později. Ozval se i samotný Tom Cruise, který napsal, že je poctěn, že mohl film vytvořit s tak talentovanými umělci. Snad má Del Toro pravdu a Digger si svoje diváky ještě najde, jenže nenapadá vás taky, že hlavní masy mají na bubřelých týpků, co si hrají se světem a s námi vrtí jako psem plné zprávy? U vrtěti psem jsme se v devadesátkách dobře bavili, dneska se tihle týpci promítli fakticky do denního zpravodajství. A ironii osudu kritici vyčítají Diggerovi přesně to, co chtěl sám zesměšnit, že je strašně nafoukaný a egocentrický.
1: Of course, they all heap the blame on me.
2: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do?

Na Edis Online přibyl dokument, který by si měl pustit každý, koho kdy dojal tanec, a klidně i ten, koho nikdy nedojal. Řeč je o filmu Pína od Wima Wenderse. Pína Bausch byla německá choreografka, která v průmyslovém Wuppertalu převrátila moderní tanec na ruby. Z místního baletu udělala tanzteátr Wuppertal a místo dokonalých piruet posílala na jeviště lidské emoce, strachy a touhy. Kdo viděl Almodóvarův film Mluv s ní, zná ji z úvodní scény, kde tančí svou slavnou choreografii Café Müller. Wim Wenders, autor Nebe nad Berlínem nebo Perfect Days, s ní film plánoval přes 20 let. Čekal, až najde způsob, jak tanec na plátně opravdu zachytit, a nakonec ho našel ve 3D. Jenže v červnu 2009, pouhé 2 dny před začátkem natáčení, Pína Bausch nečekaně zemřela a Wenders projekt zrušil. Tanečníci jejího souboru ho ale přesvědčili, aby film dokončil jako poctu. Nevznikl tak klasický životopisný dokument. Tanečníci předvádějí Píniny nejslavnější choreografie, třeba Svěcení jara nebo Café Müller, a místo dlouhých rozhovorů na ně vzpomínají pohybem. Na jevišti, v ulicích Wuppertalu, v průmyslové krajině i ve slavné wuppertalské visuté dráze. Film získal Evropskou filmovou cenu za nejlepší dokument a nominaci na Oscara. Doma ho sice uvidíte bez 3D brýlí, ale i tak si ho pusťte na co největší obrazovce. Pína Bausch prý svým tanečníkům říkávala: tančete, tančete, jinak jste ztraceni. Pínu Wima Wendersa najdete nově na Edis Online.

0: Station X, coming at you live and direct from the streets of Transylvania.
1: Do sběratelské řady Criterion Collection dnes přichází film, který byl skoro 30 let prakticky ztracený. Britské dystopické sci-fi Welcome to the Terror Dome z roku 1995. Napsala ho a natočila britsko-nigerijská režisérka Ngozi Onwuah a zapsala se jim do dějin. Šlo totiž o první britský celovečerní film černošské režisérky, který se dostal do běžné kinodistribuce. Film otevírá prolog ze 17. století, v němž se rodina zotročených Igbů raději utopí v moři, než aby se nechala spoutat řetězy. Pak se děj přesune do blízké budoucnosti, do špinavého slamu jménem Terror Dome, kam byli zahnáni černí obyvatelé. Drogy, zločin, policejní brutalita a vztek, který po vraždě mladého chlapce hrozí každou chvíli vybuchnout. Název si film vypůjčil od písně rapové skupiny Public Enemy a režisérka přiznává, že celý scénář psala právě při jejich hudbě. Kritika film v devadesátkách převážně odbyla a ten pak na dlouhá léta zmizel. Znovu ho objevili až diváci na internetu v době hnutí Black Lives Matter, kde si mnozí uvědomili, jak přesně Onwuah tehdy odhadla budoucnost. Sama režisérka dnes říká, že realita, kterou svět v té době sledoval ve zprávách, byla horší než to, co si kdysi vymyslela pro svůj film. Letos v létě se restaurovaná verze vrátila do amerických kin a teď míří i do domácích sbírek. Původní negativ se přitom nepodařilo najít, takže nová 2K restaurace vznikala z dostupných materiálů pod dohledem kameramana Alvina Kitchlera. Ten mimochodem stál za kamerou i u sci-fi Sunshine Dannyho Boyla a je zároveň režisér činným manželem. V bonusech najdete nový komentář režisérky, kameramana a kurátora Criterionu Ashleyho Clarka, rozhovor s Ngozi Onwuah a tři její krátké filmy, včetně debutu Coffee, Colored Children z roku 88 o tom, jaké tu je vyrůstat v Británii jako dítě smíšeného původu. Někdy film nepřichází pozdě, jen přijde dřív, než je na něj svět připravený. Welcome to the Terror Dome najdete nově na criterion.com.
0: You are now about to witness the strength of street knowledge.
2: Today is the day we make war with our enemies and peace with our spirits.

Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlépe hodnoceného, co za poslední dva týdny přibylo na streamingu. Na Apple TV Plus se vrátil dokumentární seriál Na ostří nože, hon za michelinskými hvězdami. Druhá řada sleduje 14 restaurací od Británie po Brazílii v rozhodujících chvílích boje o hvězdu a výkonným producentem je Gordon Ramsay. Tamtéž najdete i dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. Amir Barlev se vrací do roku 2021, kdy se horolezci předháněli o poslední velké prvenství Zimní výstup na K2. Influenceři s kameramany, komerční klienti, nepálský tým špičkových horolezců a sezóna, která si vyžádala 5 životů. Na Disney Plus pokračují Scrubs Doktůrci druhou řadou obnovené série. J.D. Turk a Elliot už nejsou vyukaní stážisté, ale ostřílení lékaři, kteří vychovávají novou generaci. Stará parta, humor i srdce na svém místě. Na Edis Online přitančila Pína, Oscarově nominovaná postavima Wendersa, legendární choreografce Píně Bausch, ve které tanec mluví místo slov. HBO Max nabízí druhou řadu prequelu Cizinka krev mé krve o lásce Jamieho rodičů Briana Frasera a Ellen McKenzie. Novinkou HBO je seriál Rukojmí v přímém přenosu podle skutečných událostí z roku 1977. John Hamm hraje rozhlasového reportéra z Indianapolis, se kterým chce únosce mluvit živě v éteru, zatímco drží rukojmí se zbraní přivázanou ke krku. Skoro 3 dny vysílání, které krizi tlumilo a zároveň z ní udělalo mediální show. My v rádiu tomu dilematu rozumíme až moc dobře, ale na Zoomku najdete jen a pouze pohodu. Netflix přidal seriálovou adaptaci Steinbeckovy klasiky Na východ od ráje. Florence Pugh jako nezapomenutelná antihrdinka Kathy Ames a scénář Zoe Kazan, vnučky Eliye Kazana, který román v roce 55 sfilmoval s Jamesem Deanem. Fanoušci anime si na Netflixu přijdou na své hned 4x. Trilogie Mononoke vrcholí 3. kapitolou Hadí kletba, ve které se v přepichovém oku dostáváme až k ženě nejvyššího postavení Shogunově manželce. JoJoova prazvláštní dobrodružství Steel Ball Run pokračují druhou etapou, v níž Johnny Joestar a Guy Rossapelli musí přejít zhruba 1200 kilometrů pouště přes dívané Ďáblova dlaň. A romantici si na Netflixu pustí druhou řadu Ledových hradeb, kde se uzavřená Kyuki pomalu otevírá dotěrnému Minátovi, i druhou řadu Mládí na hřišti o badmintonovisty Taikim, který bydlí pod jednou střechou se svou tajnou láskou, basketbalistkou Chinatsu. Na Sky Showtime se vrátila Země gangů. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren ve druhé řadě gangsterky, na jejíž režii se podílel i Guy Ritchie. Rodinné impérium Harriganových se rozpadá pod tlakem rivalů i vlastních sporů. Brutalita na denním pořádku, chcete pevné nervy. Tak to je za poslední dva týdny všechno, co na streamingu stojí za váš večer. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čekají nás Small Profits na Apple nebo Kingova Kerry na Prime Video, která se tentokrát dočkala své první seriálové adaptace. Díky, že jste se mnou strávili hodinu u novinek z kinematografie a především, že pravidelně ladíte Zun Radio. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.

0: Cak, Radžone, už mě to tvoje demolování vážně štve. Neměl si přece příkaz zatknout Fénixe sám. A nic si neměl vyhazovat do povětří.
1: Já za to nemůžu, Healy. Rozlil tu benzín a nechal to vybouchnout.
0: Jasně, a ty za to nemůžeš. Hele, já vím, že toho cvoka honíš už 2 roky, ale pamatuješ si ještě maličkost zvanou policejní postup?
2: V říjnu 93 vstoupil do kin akční sci-fi trhák okořeněný humorem se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli. Demolition Man.
3: Seržante Spartne, byl jste odsouzen k 70 letům trestu zmrazení v kalifornské káznici za neumyslné zabití 30 nevinných civilistů. Podmínečné propuštění bude možné nejdříve v roce 2040.
2: Destrukcí, chaosem a zločinností zmítané Los Angeles roku 96 přivede hrdiného seržanta Spartna v podání Stalloneho na nějaký čas k ledu. A mezi tím, co si odpikává svůj trest v kryovězení, společnost se změní v něco, co připomíná ráj plný slušnosti a pořádku. Jenže idylický klid naruší v roce 2032 čerstvě rozmrazený vězeň a psychopat Phoenix v podání Wesleyho Snipese.
4: Hele, ty sráč! Kde jsou ty pistole?
5: Platíte pokutu 1 kredit za porušení slovního morálního statutu.
4: Cože? Hovno!
5: Znovu jste porušil slovní morální statut. Musím to oznámit na San Angelské policejní oddělení.
4: Jo, jasně. Ty smrti jsou rychlí.
2: Dva akční herce doplňuje Sandra Bullock, co by poručice fascinovaná 20. stoletím, a Sir Nigel Hawthorne, známý z britských divadel a především z komediálních seriálů Jistě pane ministře a premiére. Ten vzal tuto příležitost jen proto, aby producentům filmu Šílenství krále Jiřího dokázal, že utáhne filmovou roli a mohl si tak zopakovat svou divadelní roli v plánovaném snímku. Jak se ukáže, bylo to naprosto zbytečné, protože Hawthorne byl automatickou volbou producentů.
6: Je zvíře.
7: Je to určitě člověk, který nám může pomoct. Můžete ho oživit.
6: Je to jen groteskní svalovec, který 40 let nesloužil.
0: Simon Phoenix je přece starodávný zločinec. Potřebujeme starodávního Boldu.
2: Snímek přišel i s neotřepanou novinkou. Úvodní scéna ukazuje skutečnou demolici jedné budovy v Louisville. Producenti v rámci propagace oslovili MTV, která uspořádala soutěž, ve které vítěz hlavní ceny stisknul tlačítko, které spustilo onu explozi.
6: Pan člověče, nehrajem si na Rip Van Winkle, nejsme v kině, máme práci. Pan Simon Phoenix nám vstal z popela.
8: Stopoval jsem toho grázla.

0: Už nějakou dobu obdivuji všechny ty vaše eskapády. Vlastně jsem si o vás dala promítnout pár materiálů ve Schwarzeneggerově knihovně.
1: Schwarzeneggerova knihovna?
0: Ano, knihovna prezidenta Schwarzeneggera. Nebyl kdysi herec?
1: Prezident.
2: Všem jednotkám chránit a bránit. Vyšli na Santa Monica.
3: Vůz 12, chraňte a braňte, zastavte uprchlíka.

nám Alicia Boren s jejím posledním singlem I'm So In Love v mixu od Dannyho D a Brand New Heavies přicházejí 17. října 94 s dalším singlem Spend Some Time z alba Brother Sister. Ačkoliv největší dosavadní úspěchy mají v Británii, v Americe se také propracovávají. Dokonce se zařadili mezi ty umělce, kteří se stávají předmětem samplování. It's a compliment, isn't it? Really?

Houston vynesl až ke hvězdám film Bodyguard a není snad na světě nikoho, kdo by ji neznal. A 12. října 1993 Whitney ještě přitápí, když vydává poslední single z alba Bodyguard, Queen of the Night, který se stane hitem Maidenů a číslem 1 Dance Hit Parády.

0: Vychází 31. října 94 se zcela novým singlem z pera producenského duo Cliveless & Cole, Melody of Love, Wanna Be Loved. Tento singl zaboduje v hlavních žebříčcích primárně v Evropě, ale úspěch bude slavit především v klubech, a to díky pořádné dávce remixů. Donna Summer ukazuje, že je stále tou divou, která dokáže roztancovat parkety.
1: I would hope that they see me as someone that's part of their life, that they just that's just sort of like a comfortable shoe, you know, not to be referred to as a shoe, of course, a high heel if anything.

0: Je to historka. Kdy se má vrátit? Je to odtud 30 minut. Budu tam za 10.
1: Čističi, zloději, zabijáci, mafiáni a další postavy z podsvětí v LA přicházejí v povídkovém filmu Pulp Fiction do amerických kin 14. října 1994.
2: Když si ke mně vjížděl, všim si cedule s nápisem Sklad mrtvých negrů?
3: Ne, nevšim.
2: A víš, proč jsi nevšim?
3: Proč?
2: Protože tam žádná není, protože se neživím skladováním mrtvých negrů, tak proto!
1: Quentin Tarantino, režisér Nové americké vlny, vycizeloval scénář na základě námětu, který napsal s Rogerem Averym. Pulp Fiction je stále nezávislým snímkem, nicméně na svůj druhý celovečerák už dokázal Tarantino sehnat 8 milionů dolarů oproti jednomu na Gaunery.
3: Dělal jsi někdy masáž nohou? Ty mi budeš vykládat o masírování, no, já jsem na to expert.
4: A děláš to často?
3: To bych řekl, mám vymakanou techniku a všechno, žádný lechtání, nic.
4: A dělal bys takovou masáž chlapovi?
3: Polips.
1: Název odkazuje na palpové magazíny a drsné krimiromány, které se těšily velké oblibě do poloviny 20. století. A Tarantino je této formě nadmíru věrný, díky názornému násilí a poutavým dialogům.
3: Jakže se jmenuje?
4: Mia.
3: Mia.
4: Proč tě tak zajímá žena pana Velkýho?
3: On totiž jede na Floridu a požádal mě, abych se o ní postaral, než se vrátí.
4: Postaral?
3: Ne, abych ji někam vzal.
1: Tarantino se dá považovat také za oživovače. Herecká kariéra Bruce Willise, ač hvězdy, má poslední roky sestupnou tendenci, ostatně jako práce Johna Travolty, a oba zaznamenají významnou revitalizaci díky Pulp Fiction. Každá postava si našla ideálního herce. Harvey Keitel, Samuel L. Jackson, Christopher Walken nebo začínající Uma Thurman. Zkrátka každý z dlouhé řady skvělých herců znamenitě vykresluje Tarantinův magnum opus.
4: Dáš na mě. Vypadá to tak. Při zápase možná ucítíš slabý píchání. To si s tebou zahrává pícha. Ser na píchu.
1: Černá komedie Pulp Fiction získává spektakulární přijetí jak u kritiky, tak u diváků. Ostatně snímek koloval už od května po mezinárodních festivalech. Jeho originalita plnila přední stránky novin. Šeptanda o něčem geniálním se šířila jako lavina. A Pulp Fiction už v den americké premiéry získává kultovní status.
4: Co dál? Co dál? Já ti řeknu, co dál. Zmizíš z tohohle města. Hned teď. Když zmizíš, budeš zmizelej.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme o rádiovém záblesku, který trval pár milisekund, ale letěl k nám miliardy let. Jmenuje se FTRB 2024-0304B a je nejvzdálenějším takovým zábleskem, jaký kdy někdo zachytil. Radioteleskopy Mercat ho loni přesně zaměřili, jenže v optice tam nebylo nic. Vůbec nic. Tak se na to místo podíval James Webb a našel maličkou galaxii, jak popisuje Universe Today. Spektrum ukázalo, že ji vidíme v době, kdy byl vesmír starý asi 3 miliardy let a její hvězdy vznikly zhruba během 30 milionů let. A to je ta pointa. Splynutí neutronových hvězd trvá miliardu let, takže by sedělo do staré galaxie. Tahle je mladá, svěží, sotva rozbalená. Ukazuje to tedy na magnetar. Vesmír pošle píplutí a my z toho poskládáme celý životopis. Mějte se pozemsky!
0: Powerplay.

Action!

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás zprávu, která začíná tím nejprozaičtějším slovem na světě. Odpadky. Když se zásobovací loď společnosti Northrop Grumman odpojila od Mezinárodní vesmírné stanice, nevezla sebou jen smetí, ale taky 12 malých experimentálních kapslí. A ty kapsle testují tepelné štíty nové generace, tedy přesně tu věc, která posádkám umožní vrátit se z Měsíce a z Marsu domů v jednom kuse, a ne jako jasná čárka na obloze. Jak uvádí NASA, jde o chytrý trik, při kterém se led do zániku promění ve špičkový vědecký experiment. Místo drahé samostatné mise prostě přibalíte 12 vzorků k nákladu, který stejně schoří v atmosféře. Musím uznat, že recyklovat odvoz koše na laboratoř je elegance, kterou bys inženýrům 50. let přál vidět. Tak ať vás dnešní den nese hladce jako dobře spočítaná dráha. Mějte se pozemsky!

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok od 17. Zun. Toto je Sanctus Groove.

Toto sú Zama Chords. Tak to hráme 24-7, to len nech vieš.

poďme na posledný track prvej hodinky. Hot 22, Feel So Good. DJ Dala Dynamics. Toto je Sanctus Groove, toto je Zoom Radio DA+. Brothers and sisters, amen.

0: Risk Assessment. Oh yeah, oh yeah.
1: Zone.

Someone. Ove, ove, tutto il Sanctus Groove.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Crystal Waters presents.

0: This is Defected Radio.
1: Ride or die. Ooh.

Check it. Check it. Check it. Check it. I mean, this one, check it.

This is legendary.

Navy's House of

Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Life is a gift.